0: 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující. Sport. Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
1: Počasí.
2: V úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly tři hodiny.

0: Berani, u všeho dnes budete soustředěnější a klidnější. Býci, vy si udržujte svou mysl bystrou a osvěžte i tělo. Blíženci, své zásluhy prezentujte jasně a bez zaváhání. Radci, není důvod mít jakékoliv pochybnosti. Lvi, soustřeďte se na tom, co přináší okamžité výsledky. Pany, nevracejte se ke starým křivdám. Váhy, večer si zajistěte klid a ničím nerušený spánek. Štíři, máte štěstí, rodina vám přináší hodně radosti. Střelci, usmívejte se, i takhle se posiluje imunita. Kozorozi, je šance, že zvýšíte svou pracovní efektivitu. Vodnáři, buďte důslední, činy mají větší váhu než sliby. A co my ryby? Prý potřebujeme obejmout anebo jen podržet za ruku.
1: Rádio Hana. Nejlepší.

Sestavovat v hromadě CDček. Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu. Otáčet tam a zpátky gramodesky. Hledat ztracené minidisky. A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá. Ale vy jste dali přednost rádiu.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
0: Rádio Hana.
2: Vy jste Jake Sully. Mohl byste začít znovu v novém světě a něco změnit.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaká nejvyšší teplota byla kdy naměřena na Moravě a kdy to bylo? Máme info?
2: Bylo to 28. června, tedy ještě těsně před prázdninami, i když pro školáky už to prázdniny byly, ve Strážnici, kde tu teploměru vystoupala k neuvěřitelným 39,3 stupňům Celsia.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích. Největší hity 80. a 90. let. Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1. Rádio Hana.

0: milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Rádio Haná.
1: Olomouc, Bruntál a Vyškov.

0: počasí.
1: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, u všeho dnes budete soustředěnější a klidnější. Býci, vy si udržujte svou mysl bystrou a osvěžte i tělo. Blíženci, své zásluhy prezentujte jasně a bez zaváhání. Radci, není důvod mít jakékoliv pochybnosti. Lvi, soustřeďte se na tom, co přináší okamžité výsledky. Pany, nevracejte se ke starým křivdám. Váhy, večer si zajistěte klid a ničím nerušený spánek. Štíři, máte štěstí, rodina vám přináší hodně radosti. Střelci, usmívejte se, i takhle se posiluje imunita. Kozorozi, je šance, že zvýšíte svou pracovní efektivitu. Vodnáři, buďte důslední, činy mají větší váhu než sliby. A co my ryby? Prý potřebujeme obejmout anebo jen podržet za ruku.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Jdeme na Hrady.
4: Tradiční český festival s nejlepším programem.
3: Dan Landa.
5: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
3: Harley.
5: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na

0: volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Aquapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
2: Včera ráno přišlo.

0: Pražákům je hej, když míří do Olomouce. Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
1: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford D-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: teď je na čase být.
1: Italské léto na Hané.
2: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
2: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
2: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
3: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
3: Všichni si užijte léto.
2: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto na Hané.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1
0: Rádio Hana.

0: kromě současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Tak je tady naše úterní ranní topka rádia Hana a my vás jako vždycky vezmeme do práce nebo třeba na dovolenou a klidně s vámi zůstaneme taky doma. Rádio Hana a nejlepší hudební výběr taky po 6. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme trošku rock'n'rollu.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující. Sport. Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Je přesně 6 hodin. Dobré.

0: Nahané Shakira, nahané Waka Waka, taková pěkná rozcvička v 6 hodin a 7 minut. Tak pondělí máme úspěšně za sebou, je tady úterý a my si taky dnes nařídíme takovou tu vědomou pohodičku a nezapomeneme si všimnout, jak nám to vlastně od rána sluší. Za chvilku mrkneme do kalendáře a nahané samozřejmě jedeme dál. 6 hodin 8 minut, dobré ráno.
1: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
2: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
3: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
2: Vyhrála jsem těstoviny.
4: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
2: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
3: Pojedu do Bergama.
2: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
2: Ať je italské léto nahané.

0: Magické ráno. Za necelou minutu už bude 6:45. Halo, halo. Tak takhle to prý na začátku vůbec, ale vůbec nebylo, když 11. srpna 1882 otevřeli úplně první telefonní ústřednu v Praze. Personál prý tehdy dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním ha. Hej, to halo se prý ujalo až později. Tak tedy ještě jednou halo, halo. Na Hané přijeme krásné ráno a jdeme slavit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména prý bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Ráno je top. Rádio Haná.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
4: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.

0: Kapela Pure zpívá o tom, jak jsou v pátek zamilovaní. Tohle je vzpomínka na rok 1992, kdy mimochodem začíná vysílat taky Rádio Haná. My tady máme úterý, zdravíme všechny, je 6.21 a ještě před půl sedmou omrkneme samozřejmě počasí a taky aktuálně dopravu v našem regionu, tak rozhodně zůstaňte s námi.
1: Rádio Haná, baví nás bavit vás i v úterý.

0: 6. Mimochodem za pár minut si obecně o tom, jak vlastně probíhá to prázdninové počasí, jak je ten vývoj počasí v létě, s odborníkem to pořešíme, ano, budeme se ještě bavit. No a každopádně my víme, že tento týden, dneska, zítra, pozítří, by mělo být dál většinou polojasno a k tomu dál odpoledne letní teploty kolem 27. A teď už taky aktuálně doprava.
1: Doprava.
0: V Olomouci připomínáme, že pokračují opravy na náměstí Hrdinů, taky na Tabuláku, na Stupkově a nebo u nádraží na ulici Jeremenkova. I tady počítejte s omezením. A aktuálně máme hlášenou policejní hlídku v Kroměříži na Kojetínské, tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Dobré ráno na Hané.

0: povídáme s Dagmar Honcovou, která hlásí počasí na Nově.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
3: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
2: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
3: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
2: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
3: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná low-castingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
2: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
3: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
2: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
3: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.

0: XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
2: 30 rokov na scéně, No Name Out Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
5: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.

0: samozřejmě, že na Hané si taky hrajeme ten nejlepší italský výběr.
1: Italské léto na Hané.
0: No jasně, po celé prázdniny, opravdu každý den, od rána do večera, ty nejlepší italské megahity. Máme od vás moc hezkou zpětnou vazbu, že ty italské songy se vám moc

0: dovolat sem k nám do Rádia Hana. 585 22 55 88. Rozdáváme italskou kávu, rozdáváme italskou pohodičku a je tu i možnost udělat si výlet do italského Bergama. Tak šup, šup. Colors Italo Disco je to tady.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Italiana.
1: Tohle je rád.

0: Ako, ano, Colors. V tom songu se mimochodem zpívají o tom, že si dáme tu nejlepší italskou pizzu, tu nejlepší italskou pohodičku a my po ránu rozdáváme kafe.
1: Italské léto na Hané.
0: Každý den italské megahity, každý den těstoviny, sýry a nebo po ránu kafe. A teď by na drátě měla být posluchačka Lenka Smedlová. Dobré ráno, buongiorno.
2: Dobré ráno, buongiorno.
0: Tak Leničko, kdybych se zeptala, kolikrát tak dáš tu kávu denně a kolik třeba ráno ta první káva, kdy začínáš kafičkem ráno?
2: Kafičkem začínám, když jdu do práce, tak ráno úplně ne, až v práci. Mm-hmm. A doma, když mám volno, tak to tak za půl hodiny, co spanu.
0: Jo, jinak si myslím, že prostě, když se dává káva a ta naše italská, ta bude chutnat úplně nejvíc, tak dovedu si představit, že si třeba hodíš ty rožky nahoru. Je to taková třeba, tak, jakože takhle nějak se pije kafe?
2: Tak občas odpoledne, takhle jako občas to praktikuju.
0: Dobře, italské kafe už u nás máš, Lenko, a když se ještě zaregistruješ, to je důležité, na radiohana.cz, tam je ten odkaz, tak bys klidně mohla jít i na výlet do italského Bergama. Zeptám se, byla jsi třeba někdy v Itálii, nebo chystáš se tam někdy?
2: Nebyla jsem zatím, ale určitě bych se chtěla podívat, tak bych byla moc ráda, kdyby mi to vyšlo.
0: Tak my budeme
2: by to fajn.
0: Držet palce, samozřejmě určitě poslouchej a hlavně to losování proběhne 1. září, to je informace pro všechny, kteří se dovolali do našeho italského léta na Hané. Leničko, přejeme krásný, úspěšný den a hezké léto, mějte se.
2: Děkuju vám taky moc, poděkuji, mějte se hezky, na shledanou.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Soutěžíme o kávu.

Jedeme dál. Aktuální doprava a počasí, zprávy z našeho regionu, všechno pro vás máme v následujících 2 minutách. Tak poslouchejte dál a po 7. hodině tady u nás na Hané.

0: Doufám, že všechno stíháte. Rádio Hana, teď je 6.56 a my už jedeme dál.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 11. srpna. Znáte někoho slavného? Žena z Olomoucka se domnívala, že ano. Na sociální síti si psala s tureckým hercem, aspoň si to tedy myslela. Byl to podvodník, který z ní v průběhu 2 let postupně vymámil pod různými záminkami 8 milionů korun. Podvod teď řeší policie.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak velké je teď sucho, vidí na vlastní oči obyvatelé Hranic. Je to pohled, který tu sotva kdo pamatuje. Jak píše web města, sucho způsobilo, že potok Velička je zcela bez vody. A skoro stejně je na tom i potok Ludina. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupků se jich tu dopustilo 91. Pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Z objektu, který začal hořet před měsícem, už zbývá zdemolovat jen třetina. Příčina požáru i výše škod je i nadále v šetření policie, píše ČTK.
1: Sport.
3: Českým plavkyním Barboře Semanové a Barboře Janíčkové se zadařilo na mistrovství Evropy v Paříži. Postoupili do dnešního finále na trati 100 metrů volným způsobem. Semanová byla v semifinále 5. a Janíčková 8. Start finálového závodu je dnes v 18.40.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Tento týden dál většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 27 stupňů. V Jeseníkách by to mělo být kolem 20. A pak ještě jedna věc, o které všichni víme. Už zítra večer nás totiž čeká zatmění slunce. Na Moravě by to mělo začít po 20. hodině. Měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. A pokud budeme tohleto zatmění pozorovat, tak nesmíme zapomenout na kvalitní ochranné brýle.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že se dál pracuje v Olomouci na náměstí Hrdinu, máme tu zúžení, máme tu značky. Opravy taky začaly na Svatém kopečku, jde o zdejší autobusovou zastávku u ZOO ve směru do Olomouce. Součástí je i rekonstrukce chodníků a čekárny. Hotovo by mělo být na konci září. A ještě se podíváme do Prostějova, tady opravují nadjezd u Vitany, takže zavřená je Kralická od Dolní po Kojetínskou ulici. Tohle omezení se týká i sjezdu z MD46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak s tím počítáme, tak si to vždycky dobře naplánujeme a my už vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
0: Hezké úterní ráno, bylo 7 hodin.

Ne, Madonna, a na hodinách moc krásný čas, 7.07, je tady úterní ranní topka Rádia Hana, druhý den týdne prý bývá nejproduktivnější, tak schválně, rozhodně si s námi dejte ten nejlepší hudební výběr, nalaďte se na to správné pracovní tempo a uvidíme.

0: můžeme slíbit, že ještě před 7:30 samozřejmě pro vás omrkneme počasí a taky aktuálně dopravu v našem regionu. No a teď už koukáme, že to možná bude dneska chtít klid, bystrou mysl. Možná se dostaví okamžité výsledky, možná to dnes bude hodně radostný den. To všechno pro nás mají úterní horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, u všeho dnes budete soustředěnější a klidnější. Býci, vy si udržujte svou mysl bystrou a osvěžte i tělo. Blíženci, své zásluhy prezentujte jasně a bez zaváhání. Radci, není důvod mít jakékoliv pochybnosti. Lvi, soustřeďte se na to, co přináší okamžité výsledky. Pany, nevracejte se ke starým křivdám. Váhy, večer si zajistěte klid a ničím nerušený spánek. Štíři, máte štěstí, rodina vám přináší hodně radosti. Střelci, usmívejte se, i takhle se posiluje imunita. Kozorozi, je šance, že zvýšíte svou pracovní efektivitu. Vodnáři, buďte důslední, činy mají větší váhu než sliby. A co my ryby? Prý potřebujeme obejmout anebo jen podržet za ruku.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Naštěji už tam bude.
8: Přestaň. Je mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
12: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: rozkopané náměstí Hrdinu, sledujeme značky, ať to tady dobře prokličkujeme a ještě se podíváme na Kroměřížsko, kde nás čeká nová uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Teď tu opravují Lipnickou ulici, je to tady neprůjezdné a hotové by to mělo být až příští rok. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez...

0: Z kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 7.30 je přesně půl osmé, všechny vás zdraví úterní ranní topka Rádia Hana, dneska je 11. srpna. No a když je hodně velké vedro, tak samozřejmě trpíme nejenom my, ale třeba i naše mobily.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás, i v úterý ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehřátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky, ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
9: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
10: Proto ne.
9: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
10: Proto taky ne.
9: Tak proč?
10: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
9: Ale koupil.
10: Fakt?
9: Fakt.
10: Oh, ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: Novou sezónu hrajeme doma s Vítkovicemi už dneska v Olomoucké plecharéně od 18 hodin, takže budeme fandit. Jinak už zítra, to znamená ve středu, nás taky čeká unikátní astroparty ve Velké Bystřici. Profi dalekohledem můžeme pozorovat to zítřejší částečné zatmění slunce a následně i Perseidy. Takže astroparty a noc padajících hvězd zítra v Amfiku a v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. A je tady ještě pozvánka na Guláš Fest s Jadrníčkem v Náměšti. To bude v sobotu 15. srpna, takže čeká nás ten nejlepší kotlíkový guláš, čeká nás taky pivko, dětská zóna a večerní zábava. V sobotu v Náměšti u Kapličky, tak se budeme těšit.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.

0: to byste měli vědět, že si hrajeme italské songy, rozdáváme italské dobroty. Lenka Svedlová, Lukáš ze Štěpánova, Regina z Bruntálu nebo třeba Táňa z Přerova. Tak ti už u nás třeba po ránu kafe vyhráli, takže gratulujeme.
1: Tady je Táňa z Přerova, moc vás zdravím, zdravím rádio Hana. Zapojila jsem se do soutěže o kávu italskou, tak jsem se dneska dovolala, takže moc děkuji.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: No, kdyby cokoliv, mrkněte na radiohana.cz, i tady se dozvíte, jak funguje italské léto na Hané. Teď už Alex Warren.

0: všechno. Rádio Haná, teď je 7.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď vám neseme zprávy. Je úterý 11. srpna. Děsivou událost řeší policie na Šternbersku. Na fotbalovém hřišti v Huzové tu v sobotu v noci napadl opilý 21-letý mladík nožem a tyčí dva muže. Po slovní půtce jednoho zranil nožem v obličeji a druhého udeřil tyčí do hlavy. Oběma napadeným pomohli lékaři. Policisté podezřelého útočníka vypátrali ještě během noci a obvinili ho z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. V případě odsouzení hrozí mladíkovi až 12 let vězení.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to ale méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Ještě teď roste počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely v Jižní Americe. Tamní úřady nyní evidují 6301 obětí. Nemocnice zvládly ošetřit přes 73 tisíce zraněných. Pátrači stále prohledávají trosky. Organizace Spojených národů uvádí, že by mohl počet obětí vzrůst až na 50 tisíc. Píše o tom agentura Reuters.
2: Sport.
4: Vítězně vstoupil na tenisový Challenger v italském Todi talent prostějovského klubu Maxim Mrva. 19-letý tenista nastoupil v prvním kole proti domácí divoké kartě Italu Bazilovi a zvítězil 2-1 na sety. Jméno dalšího soupeře se Maxim teprve dozví.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude a taky, jak by to mělo být tento týden se srážkami. Modely si totiž protiřečí a meteorologové si zoufají. Vůbec se prý nedá říct, kdy a kde se objeví lokální přehánky anebo bouřky. Zatím to vypadá tak, že na Moravě budeme mít i nadále většinou polojasno a do čtvrtka teploty zhruba kolem 27 stupňů. A výhledově v pátek a o víkendu to zase budou tropické třicítky.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Štrbrské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: Na Hané přejeme hezké ráno, za chvilku

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Ráno je top. Rádio Haná.

0: Že něco jako taková letní láska, ovšem novodobá, 8 hodin, 12 minut, před 8:30, samozřejmě aktuálně doprava, aktuálně počasí, nejenom na dnešek. No a tohle to je Miraj, jasně, Miraj, který mimochodem dneska taky slaví, což se dozvíme v následující půl minutě.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména prý bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Haná.

0: kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
3: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
2: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
3: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
2: Více na skiareal.hlubocky.cz.
4: Jdeme na Hrady.
2: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
2: Harley.
4: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
8: Legenda, která psala historii české rockové scény.
7: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
8: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
7: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
8: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
7: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
9: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
10: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
11: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
12: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
13: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
14: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
15: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
16: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: mrknout taky na aktuální ranní dopravu. Doprava. Máme hlášenou nehodu v Olomouci, je to na střední Novosadské, Ťukanec dvou osobáků a pozor na D1, tady je policejní hlídka na exitu Vyškov, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 9:55 a my už posíláme Toma Gregoryho.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

0: přejeme pohodové úterní ráno, možná s námi snídáte, dáváte kafe nebo čaj. Každý den pro vás máme zajímavé hosty, každý den pro vás máme experty, kteří ví co říct a my si konkrétně dneska popovídáme s Dagmar Honcovou. To jméno určitě znáte, Dagmar totiž hlásí počasí na Nově.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
3: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
2: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
3: No je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
2: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
3: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
2: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky, samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
3: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
2: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
3: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: zalesnění slunce a následně i Perzejdy v Ampíku a v Zámeckém parku v Bystřici. No a také letos tady budeme mít gastrofestival Chutě kraje. Nabídne Romana Pauluse a lokální výrobce a ta první festivalová zastávka bude v Šumperku v neděli 16. srpna. Tak se těšíme a nahané frčíme dál. Teď je 8 hodin a 37 minut.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.

0: Za minutu už bude 9:15, tak je tady úterní ranní topka rádia Hana. Říká se, že druhý den týdne přibývá nejproduktivnější, tak schválně. My si hrajeme dál nejlepší hudební výběr, my se naladíme na to správné pracovní tempo a uvidíme, jak nám to dneska půjde. 9:15, One Republic, jedeme dál.
1: Rádio Hana, ráno je to.

0: krajní, mezní, radikální, já nevím, co ještě, prostě sucho. Podrobnosti za chvilku a po 9. hodině nás čeká procházka pamětí. Mega hity milénia, takže co to bude?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Třeba Anaka. Z hitu celkem nedávných také Ed Sheeran. Nebo Ellie Goulding. Tak se budeme těšit na dnešní procházku pamětí. Rádio Hana, teď je 9.56. 8.56.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další informace. Stále většímu suchu čelí Hana, koryta menších potoků a říček jsou i zcela bez vody. Například v Trusovickém potoce u Olomouce zůstávají pouze izolované tůně v rozpraskaném korytě. Zlepšení se zatím nečeká, píše o tom Deník. Řeka Morava v Olomouci zaznamenala pro začátek srpna historicky nejnižší průtok. Vody v korytě je méně než při dosud rekordním velkém suchu v roce 1921. Situace potvrzuje závažnost letošního sucha. Kritická situace s vodou panuje v celé České republice. Podle hydrometeorologů má většina toků extrémně podprůměrné či historicky nejnižší průtoky. Úbytek vody se dotýká i přímo lidí, kteří hlásí málo vody ve studnách. Sucho dopadá i na zeleň. Některé stromy vypadají, že usychají, ale nemusí to být příznak odumření. Tak to místy vypadá i v Prostějově. Město však informuje, že se o stromy stará, dostávají 100 litrů vody při každé zálivce a takových je 12 během vegetační sezóny, což je více, než doporučují odborné standardy. Píše o tom Report.cz.
2: Sport.
4: Startuje zápasová příprava olomouckých hokejových Kohoutů. Doteď se na extraligu připravovali formou tréninku a dnes je čeká první domácí přátelák, a to proti Vítkovicím. Úvodní buly padne v 18 hodin v olomoucké Plechareně.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
3: i v úterý.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Tento týden dál většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 27 stupňů. V Jeseníkách by to mělo být kolem 20. A pak ještě jedna věc, o které všichni víme. Už zítra večer nás totiž čeká zatmění slunce. Na Moravě by to mělo začít po 20. hodině. Měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. A pokud budeme tohleto zatmění pozorovat, tak nesmíme zapomenout na kvalitní ochranné brýle.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě, která se dořešuje v Olomouci na střední Novosadské, je to srážka dvou osobáků. A pak máme hlášené policejní hlídky, například v Přerově na Hulínské, na D1, na exitu Vyškov, a nebo taky na exitu Kroměříž Východ, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: mezi 9 a 10, taky dnes Procházka pamětí. Celou hodinu ty nejlepší songy a ty nejlepší vzpomínky z jednoho roku. A konkrétně dneska v Procházce pamětí třeba také zavzpomínáme, jak slavil kulatou 70. hurikán Dalibor Janda, anebo s kapelou Depeche Mode vyrazíme na jejich Memento Mori Tour. Hrajeme si dál, za chviličku je tu Ed Sheeran nebo taky Miley Cyrus. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku. We were good.

0: Dneska je tu s námi v Procházce pamětí také Ed Sheeran, nejlepší hudební výběr a nejlepší vzpomínky z jednoho roku. A dneska je tu i hurikán Dalibor Janda. Procházce pamětí Dalibor Janda, protože se vracíme do roku, kdy slaví svoje kulaté 70. narozeniny. Dalibor Janda jede sérii velmi speciálních narozeninových galakoncertů, hostuje na nich i jeho dcera a jinak to své jubileum pojal vlastně velmi pracovně a velkolepě i se svojí kapelou Prototyp. A samozřejmě fanouškům děkoval i za úžasné dárky. Tak co myslíte, do kterého roku se dnes vracíme i s Daliborem Jandou, který slaví kulatou 70.
1: Vážení přátelé, kamarádi, fanoušci, tak vám chci poděkovat za stovky SMSek, mailů, e-mailů. Dostal jsem tady od fanklubu krásnou kytici a samozřejmě ne od fanklubu, také od mé dcery, Jiřiny Anny a od mé manželky. Tady knihu jsem dostal encyklopedii numismatiky, což je nádhera. Manželka mi namalovala tady takový vyznamenání Franz Josefa, že jo? Krásná věc.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

slavný Andrea Bocelli. Buďte ve střehu, protože tito pánové vám ráno přihrají skvělé.

0: italiana.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
7: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
8: Rádio Hana.
9: Procházka pamětí.
8: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: chvilku před půl desátou. Teď taky aktuální doprava. Doprava. Tak pozor, nehodu máme hlášenou v Olomouci, jak je ten kruháč Hamerská Bystrovany. Je to srážka dodávky s osobákem a máme hlášené taky policejní hlídky na D1 na exitu Kroměříž západ a také na exitu Mulín západ. Tak šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Haná.
3: Procházka paměti.

0: víme, že bez hvězd nejsou souhvězdí. Tak tohle je Nahané v Procházce pamětí, skupina Hodiny. My se s ní vlastně chystáme už na to zítřejší vesmírné představení. Ano, zítra nejenom, že večer bude zatmění slunce, ale potom očekáváme i ty padající hvězdy a jsme zvědaví, co nám zítra to hvězdné nebe přihraje. Jestli to bude něco osudového. Vracíme se do jednoho konkrétního roku v Procházce pamětí se skupinou Hodiny a taky s další muzikou. Bude George Ezra nebo Ellie Goulding. Tak co myslíte, který je to rok?
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: taky super. A píše nám ještě David, no kdybych tam nebyl, tak vlastně dneska ani Depešáky neposlouchám, je to dost zásadní koncert pro můj život. Depešáci dnes jako další hudební nápověda o procházce pamětí, za chvilku Zara Larsson a nebo taky Činasky nám pošlou pusu. Tak co myslíte, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: No a ne, dneska s námi v procházce pamětí taky LP, její Golden. Nejlepší songy, nejlepší vzpomínky z jednoho roku. Mimochodem, Hurikán Dalibor Janda slaví zrovna své kulaté 70. Vyráží na sérii narozeninových gala koncertů. A Depešáci jsou speciálně na Memento Mori Tour a mimo jiné jsou také v Praze. Tak co myslíte, který rok to dneska je?
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 2023.

0: dopoledne. Zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak kdyby jsi mohla vybrat z toho našeho trojboje, který tady máme pro posluchače. Káva, těstoviny, sýr. Tak co by tebe úplně nejvíc nadchlo?
1: No já se přiznám, že asi ta káva. Já jsem ten člověk, co si ráno nedá kávu a potom nemůže celý den fungovat. Takže bez kávy ani krok.
0: Hele, kávu už jsme dneska rozdali. Zdravíme výherkyni. Tuším, že to bylo dneska Domedlová, ta výhra. A ty budeš rozdávat těstoviny, to je jasné. Uvidíme, možná to bude už velice brzy. Po 10. hodině každopádně nahané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Lucie Bílá. Taky prázdninová Shakira. A kdo ví, třeba Itálie s kapelou Ricky Poveri. Počkáme si, necháme se překvapit. Rádio Haná, teď zprávy je 9.56.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Jdeme na zprávy. V novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci u Macků. Se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
6: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu k novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
5: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu, co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to určitě neřekli, vulgárně pořvávala na rozhočí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Už 25 let hledá anketa Strom roku, každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
2: Sport.
5: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.

0: Káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude a taky, jak by to mělo být tento týden se srážkami. Modely si totiž protiřečí a meteorologové si zoufají. Vůbec se prý nedá říct, kdy a kde se objeví lokální přehánky anebo bouřky. Zatím to vypadá tak, že na Moravě budeme mít i nadále většinou polojasno a do čtvrtka teploty zhruba kolem 27 stupňů. A výhledově v pátek a o víkendu to zase budou tropické třicítky.
1: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to konkrétně v Bystrovanech u toho kruháče a taky máme hlášené policejní hlídky. Jedna je například v Olomouci na Šternberské, další v Přerově na Hulínské, anebo v Kroměříži na Tovačovského, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Pranzo, tak to asi v tuto chvíli křičí italské maminky a manželky, znamená to totiž oběd. Chtěli byste si taky dopřát italský oběd? S námi na rádiu Hana můžete.
1: Italské léto na Hané.
0: Rozjíždíme totiž

0: Zvedejte telefony a zavolejte nám do studia na číslo 585-225-588.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
0: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: který si od nás odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se správně zaregistruje. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Dobrý den, tady je Libor.
0: A odkud k nám voláte, Libore?
1: No, volám z Prostějova, jsem v práci.
0: Jo, takhle, vy jste v práci, no tak to je parádní, že se vám zrovna podařilo dovolat. Předpokládám, že máte nějakou obědovou pauzičku nebo těsně před ní.
1: My se chystáme na velký obědy, protože my jsme tady, já vařím.
0: Jo, takhle, vy sám vaříte.
1: Jo.
0: No tak to já se možná zeptám, to byste mohl vědět, vy jste vyhrál balíček těstovin. Umíte říct nějaký název druhu těstoviny po italsku? Italsky?
1: To rigatoni, farfale, cannelloni.
0: Pane jo, vy úplně házíte tvary, které já vlastně ani nevím, jak vypadají. Já umím jenom špagety a myslím si, že ještě s velice špatnou výslovností. Každopádně, vy jste zněl úplně jako rodilý Ital. Byl jste někdy v Itálii?
1: No, byl jsem tam jednou jako mezi přistání, jako na dovolené do Španělska a chystám se tam v září.
0: No ale přímo v Itálii jste teda ještě nebyl, takže byste tam pobyl nějakou chvilku.
1: No určitě, to by nebylo marný.
0: No vidíte to, tak tím pádem stačí, abyste se zaregistroval na odkazu, který najdete na našem webu radiohana.cz a potom měl trochu toho štěstí, dostal se do slosování a možná 1. září vylosujeme právě vás, budeme všem samozřejmě držet palce. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou už teď vaše, o tom slosování se rozhodneme.

0: každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravazio.cz.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
0: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
0: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
0: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
0: Děkujeme.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Už tam budem? Nech toho!
6: Naději už tam budem?
5: Přestaň!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
8: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
11: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
12: 30 rokov na scéně No Name Outu Arene.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
17: Rádio Hana.

0: Baby od Evy Max na Rádio Haná. Prostě víme, jak si užít léto.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: A víme taky, kam vyrazit. Zajít můžeme třeba v Olomouci na hokej. Mora startuje přípravu na novou sezónu doma s Vítkovicemi. Utkání se hraje v olomoucké Plecharéně dnes od 18 hodin. Už zítra na

0: pesničky. Tak co, potkáme se tam?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
2: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa je, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
9: Zveme vás na dobrodružství v kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
13: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební

0: se si prostě nedá vzít Daniel Landa a ani Radio Hana, které prostě posloucháte. Šanci na to, abychom vám zahráli nejlepší hudební výběr, my prostě nepromarníme. Přesně proto tady pro vás i po 11. hodině máme hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zpívá nám Xindl X.

Někdy odpoledne nás taky čeká ještě odpolední kolo italského léta na Hané. O sír tentokrát budeme soutěžit s tímhle songem. Vy víte, co to znamená. Jakmile ho zaslechnete, volejte nám do studia. Teď už vám posíláme zprávy s Tomem Gottwaldem. Je 10 hodin a 56 minut.

0: Jsou tu zprávy. Další mláďata můžeme zahlédnout při návštěvě zoo v Olomouci na Svatém Kopečku. Po levhartech a gepardech se rozmnožila o něco menší kočka, a to ocelot slaništní. Matka koťatům věnuje veškerou možnou péči. Tragický požár Kůlny v Hranicích. Hasiči u něj zasahovali v sobotu. Nyní o události hovoří. Kůlnu pohltily plameny, které museli zlikvidovat 4 jednotky hasičů. Uvnitř hasiči našli tělo bez známek života.
1: Za pomocí několika C-proudů se nám podařilo požár lokalizovat, zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru a příčina vzniku požáru a vyšší škody jsou nadále v šetření.
0: Oznámil mluvčí hasičů Petr Běhal. Co kdyby byly v červenci sněmovní volby? Politickou náladu u voličů v Česku zjišťoval v uplynulém měsíci průzkum Median. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN s 15% a třetí ODS 12%. Do dolní komory parlamentu by se podle Mediánu dostali ještě Piráti se ziskem 8% hlasů a SPD se 7,5%. Naopak vládní motoristé by potřebnou 5% hranici pro vstup do sněmovny nyní nepřekročili. Sport. Přerovští hokejisté pokračují v zápasové přípravě před startem první ligy. Mají za sebou jeden přátelák, kdy s Frýdkem Místkem padli 0-4. Tentokrát vyzvou venku polský Sosnověc. Úvodní buly padne dnes v 18 hodin.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne čekáme dál slunečno. Obloha by měla být nad většinou Hané jako vymetená. Nejvyšší teploty pro dnešní den šplhají k 29 stupňům. Jen na Jesenicku je to trochu méně. Tam se rtuť teploměru zastaví na 24 stupních. Zítřek slibuje taky slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 až 26 stupňů. Oba dny máme ideální podmínky na nějakou tu koupačku. Pokud nás to láká do přírodních vod, můžeme si kvalitu vody zkontrolovat předem na webovkách krajské hygienické stanice.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dvou osobáků dořešujeme v Olomouci v ulici Sokolovská. Projíždíme tudy opatrně. Stejně tak se vyšetřuje bouračka v Šumperku v ulici Jesenická. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kojetín, v Napajedlech v ulici Nádražní, pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Olšany u Prostějova a ve Svitavách v ulici u Tří mostů. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.

0: nemiluju.
1: Posloucháte Rádio Haná, to byl Xindl X. Rádio Haná je rádio, které sleduje zajímavé zprávy z Hané, sem tam ale přinese i novinku ze světa. Chystáte svatbu a bojíte se, že vám dorazí málo hostů, tak se učte od jednoho neznámého páru z Madejry. Ti dojeli ke kostelu a nestačili se divit. Čekali tam na ně tisíce skandujících lidí. Má to ale háček, internetem se totiž rozšířila fáma, že se na místě tajně bere Cristiano Ronaldo se svou Georginou. Fanoušci zaplnili ulice, ale místo fotbalové legendy z auta vystoupili úplně cizí, zmatení nebo manželé. Ronaldo tak bere body za geniální kličku, a to i bez míče, a náhodní novomanželé mají historku do konce života. Pohodový den plný příjemných překvapení vám přejeme z Rádia Haná.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
3: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.
3: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: italiana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek.

0: Posloucháte Rádio Hana, léto je v plném proudu, teploměry praskají ve švech a upřímně v tomhle horku dostáváme pořádně zabrat nejen my, ale i naše telefony. Stačí nechat mobil chvíli na přímém slunci nebo na palubovce v autě a máte v ruce doslova topenkovač. A víte, co v tom horku trpí úplně nejvíc? Je to baterka. Jaký v tropech nepřipravit horké chvilky, aby vám chytrý telefon nevypověděl službu třeba uprostřed dovolené, o tom už vám teď v letním servisu poví kolegyně Lea. Za 15 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana. Rádio.

0: Michael Jackson a jeho 80-ková pecka Human Nature na Rádiu Hana. Písnička je o protikladech, které tvoří naši lidskost. No a protiklady vám můžeme nabídnout i na našich vlnách. My jsme Lidské rádio. Nabízíme vám čerstvé novinky i lety prověřené hity. Cizojazyčné pecky i písničky, se kterými si zaspíváte česky. Přesně tuhle směsku pro vás máme i po 12. hodině. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšit se můžeme na Richarda Millera a jeho Baroko.
3: Zražme tu bestii hluboko.
0: Devadesátky nám připomene Robbie Williams.
3: And through it all, she offers me protection.
0: Možná už v další hodince vytáhneme náš italský song a budeme opět soutěžit. Čekáme na tyhle tóny. Jakmile je uslyšíte, volejte nám, ve hře je kus síru. Teď už vám posíláme, dříve než ostatní, naše zprávy. Aktuální čas je 11 hodin a 55 minut.
4: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žněv kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
2: Sport.
5: Sledujeme český fotbalový pohár. V zápasech prvního kola MOL Cupu dnes uvidíme i dva týmy z našeho regionu. Fotbalisté Prostějova vyzvou na trávě soupeře Kuřim a Uničov hraje venku s Valašským Meziříčím. Obě utkání začnou v 17:30.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. To je pronostika na tento měsíc, která zatím pravdivá rozhodně není. Čekají nás teplé letní dny bez deště. Dnešní nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 25 až 29, zítřejší maxima dosáhnou 26, čtvrtek pak slibuje až 28, pátek by mohl přinést 30. Sprchnout by až do konce pracovního týdne nemělo. Houbaři, to pro nás znamená, že se s košíkem plným hub z lesa pravděpodobně vracet nebudeme. Díky současnému počasí je ale nízká aktivita komárů.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, opatrně, ale projíždíme ve Zlíně ulicí 3. května. Ve směru na třídu Tomáše Bati probíhají tady výkopové práce kanalizace. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní na D46 na exitu Vyškov, pomáhají a chrání na silnici 43 na výjezdu z Černé hory ve směru na Svitávku. Stojí taky v Rapotíně v ulici Šumperská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Haná, léto peče a většina z nás automaticky sáhne po pořádně vychlazené limonádě nebo minerálce, hlavně ať to pořádně šumí. Jenže pozor, i když máme pocit, že nás ledové bublinky zachrání před úpalem, tělo to vidí trochu jinak. Sycené nápoje nás totiž často oklamou, bublinky rychle zaplní žaludek, pošlou do mozku fiktivní signál, mám dost a my pak ve skutečnosti vypijeme méně vody, než naše tělo v tomhle horku opravdu potřebuje. Takže bublinky na chuť ano, ale občas to prostě musíme proložit i obyčejnou čistou vodou. Na zdraví a pohodový letní den to vám přeje Rádio Haná. Za 20 minut se taky mrkneme na naše kalendárium.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Jdeme na Hrady.
5: Tradiční český festival s nejlepším programem.
4: Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky.
5: Hrady CZ.
4: 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
4: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
9: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
10: Tady je Rádio Haná.

0: mladiští posluchači by měli na chvíli zpozornět a poslat tichou vzpomínku do roku 1805. Právě v tento den, 11. srpna, totiž císař František I. zavedl v Čechách povinnou školní docházku od 6 do 12 let. Tak víte, komu poděkovat, že se v září zase vracíme do školy. A teď se spolu mrkneme v našem kalendáriu na další zajímavosti k dnešnímu datu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména prý bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Tady je Rádio Haná.

0: Ačinasky, jejich hit z roku 2013 s názvem Hlavlam. Nevím jak vy, ale já jsem tuhle písničku moc krát slyšela i u táboráku. K létu prostě patří. Na rádiu Hana vám totiž chceme servírovat svěží letní playlist, a to i po 13. hodině, a připravujeme proto podobné hity za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravená je Eva Farná s kapelou Miraj. Vzpomeneš si, ptá se?
3: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším, řeším, jestli na nás vzpomeneš si.
0: Osmdesátky, tam nás vtáhne Jennifer Rush. Pořád ještě čekáme na další kolo italského léta na Hané. Kdo ví, kdy přijde. Můžeme ale prozradit, že ho oznámí tahle melodie. Než se do tohohle všeho pustíme, jsou tady zprávy. S námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 12 hodin a 50

0: Máme tu pro vás připravené další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Připomeňme si, že Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci není prolézačka, ale památka, i když má v sobě průlezy. Ty zlákali v noci na sobotu trojici žen mezi 29 a 31 lety. Po průlezu památkou je hned dostihla městská policie a dál se jejich přestupek řeší.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebíhání dálnice je nebezpečné, smrtelně nebezpečné. Tragická nehoda uzavřela v noci na dnešek dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku. Zemřel tu chodec po střetu s osobním autem. Dle policie nejspíš přebíhal dálnici. Během pondělka šlo o čtvrtou tragickou nehodu v Česku. Další se staly v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupek udělalo 91. Je potřeba prověřit aplikaci e-doklady před blížícími se volbami, jestli zvládne připojení velkého množství lidí. Lidé se mohou tento čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu apky e-doklady přihlášením do aplikace.
2: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla dostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
0: Vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
1: Sport.
0: Českým plavcům se na mistrovství Evropy v Paříži zatím daří. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili do večerního semifinále na trati 200 metrů znakem. Večer se představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále stovky volným způsobem.
1: Počasí.
3: Olomouc hlásí 26 stupňů, hranice 24, Bruntál 21. To znamená, že máme podobné počasí, jako je třeba ve Švýcarsku, Rakousku, Slovensku nebo třeba Irsku. Pokud byste se chtěli ochladit kolem 20 stupňů, mají pak v Evropě třeba v Dánsku, Norsku, Švédsku nebo Finsku. Naopak výrazně nad 30 naměřili v Itálii, Španělsku, jižní Francii nebo třeba Řecku.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v Olomouci v ulici Dobrovského. Srazili se tu dva osobáky, projíždíme opatrně. Vyšetřování bouračky dvou

0: Homilov. Překážku na silnici nám pak hlásíte na D49 na trase Hulín-Fryšták za exitem Hulín-Východ. Pohodovou cestu to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: třeba i chvíli před tím, než odjedete na dovolenou. Znáte to, těšíte se půl roku na moře, poctivě zabalíte kufry, vypnete služební telefon, lehnete na pláž a prásk, horečka, rýma nebo bolest hlavy. Poznáváte se v tom, vědci tomu říkají syndrom prvního dne dovolené. Když nás totiž po měsících spadne celkový pracovní stres, imunitní systém si řekne a konečně volno a prostě vysadí. Jak se tomu bránit, hlavně nevypínáme z nuly na 100, dopřejeme si zvolňovací režim už pár dní před odjezdem, spíme a netlačíme do poslední minuty v práci na nerealistický výkon. Ať si tu dovolenou užijeme na pláži a ne v posteli s čajem. Pohodové léto, to vám přeje Rádio Hana. Už za chvíli třeba Luis Capaldi.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.

pravoslavný Andrea Bocelli. Buďte ve střehu, protože tito pánové vám ráno přihrají skvělé.

0: Klasika italiana.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Duban

0: Karel Krištof, Song Hvězdáři, před námi je teď krátký dopravní přehled.
1: Doprava.
0: Víme totiž, jak se jezdí tady. V Olomouci si dáme pozor na policejní hlídku v ulici Lipenská. Jinak tady jezdíme bez nehod. Bouračku vyšetřujeme na Kroměřížsku, v Bystřici

0: už za půl hodinky.
1: Rádio Haná. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: společnost vám dělá Rádio Hná. Proč je to naše počasí letos tak trochu jako na houpačce a co za tím vším vlastně stojí, o tom se teď můžeme povyprávět s Dagmar Honzovou, kterou už máme u nás na lince. Za 20 minut už pro vás taky máme připravené naše obvyklé počasí. S námi prostě víte, co se na té obloze děje. Tak jdeme na ten rozhovor.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honzová. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
3: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
2: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
3: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
2: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
3: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
2: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
3: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
2: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honzová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
3: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
9: Zveme vás na dobrodružství v kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Rád.

0: užíváte s Rádiem Hana, za chvíli už si ho budete užívat s kolegou Štěpánem, který tady s vámi bude celé odpoledne. Už ho máme dokonce ve studiu, ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, těšil jsem se, krásný úterek.
0: Štěpáne, ty jenom záříš, ale venku je docela teplo, spousta lidí v tomhle horku přestává pít kávu, ty vypadáš teda plný energie, jak to máš ty, piješ, nepiješ?
1: Já kávu piju za každého počasí a v kteroukoliv roční dobu, takže vlastně je mi to úplně jedno, jestli je teplo nebo zima, ale kafíčkem a turkem, jo, tím speciálně, tak začíná každý můj den.
0: Takže nepřicházíš na žádnou ledovou kávu, prostě pořád ta teplá káva.
1: Ne, tureček, striktně.
0: Pane jo, pojď se nás té hodině. Jsem chtěla říct, že se schladíme ledovou kávou.
1: Budeme se vařit.
0: Se Štěpánem se budeme vařit, vy ostatní se můžete schladit u ledové kávy s naším nejlepším hudebním výběrem.
2: Hit za hitem.
0: Hodinu nám otevřeme.

0: Nás taky čeká třetí kolo italského léta na Hané. Štěpán vrtí hlavou, neprozradí, kdy to přijde, ale prozradit můžeme, že nás čeká tahle písnička. Teď už zprávy, počasí, doprava, s námi je totiž máte dříve než ostatní v čase 13 hodin a 57 minut.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: Jdeme na zprávy. V Novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci U Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice Navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
2: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu k novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
0: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
1: Sport.
0: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.

0: káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Odpoledne čekáme dál slunečno. Obloha by měla být nad většinou Hané jako vymetená. Nejvyšší teploty pro dnešní den šplhají k 29 stupňům. Jen na Jesenicku je to trochu méně. Tam se rtuť teploměru zastaví na 24 stupních. Zítřek slibuje taky slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 až 26 stupňů. Oba dny máme ideální podmínky na nějakou tu koupačku. Pokud nás to láká do přírodních vod, můžeme si kvalitu vody zkontrolovat předem na webovkách krajské hygienické stanice.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady na okruhu Olomouce na D35. Si dáme pozor na překážku na silnici na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. V jízdním pruhu se tu válí plastová vana. Bouračku teď řešíme na Vyškovsku v Ivanovicích na Hané v ulici Rostislavova. Na místě jsou záchranáři i policie.

0: To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Dneska mi to

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Schválně, přátelé, kolik jste se učili ve škole, že má planeta Země obyvatel? 6 miliard. Před 50 lety nás byly 4 miliardy, před 20 necelých 7. No a aktuálně počet obyvatel Země přesáhl 8,3 miliardy. Kolem roku 2060 dosáhneme výhledově tímto tempem 10 miliard. Nicméně tím největším přelomem nebude samotné číslo, ale to, že lidstvo prudce stárne. Už kolem poloviny 30. let bude na světě více lidí starších 80 let než právě narozených dětí. Tak to je trocha statistiky celosvětového obyvatelstva. No a na Rádiu Haná pokračuje už za chvíli ten nejlepší hudební výběr.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa je, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.

0: Nákup zdarma. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Nejlepší hudební výběr bude pokračovat taky v následujících minutách. Kapela Opět a Hradeček, Regen, Bone Man a nebo Genesis už za chvíli, ale ještě předtím pojďme zjistit, co řeší zpravodajské weby našeho regionu.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Přečetli jsme pro vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Lázeňské bistro v Horských lázních Karlova Studánka už funguje. Otevřelo se na začátku srpna a nabízí svým zákazníkům spoustu dobrot. Jaké, to už pro nás zjistil Olomoucký report. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu. Co všechno si umí vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Olomouc se v září stane místem setkání absolventů Univerzity Palackého. Pod hlavičkou alumny září pro ně univerzita připravila program, který nabídne výroční promoce, přednášky, komentované prohlídky i společenské akce na fakultách. Informuje o tom web Olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt?
7: Oh, ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
1: Rádio Hana.
13: Nejlepší hudba.

0: Jsou tu zprávy. Další mláďata můžeme zahlédnout při návštěvě zoo v Olomouci na Svatém Kopečku. Po levhartech a gepardech se rozmnožila o něco menší kočka, a to ocelot slaništní. Matka koťatům věnuje veškerou možnou péči. Tragický požár kůlny v Drahotuších u Hranic. Hasiči u něj zasahovali v sobotu. Nyní o události hovoří. Kůlnu pohltily plameny, které museli zlikvidovat 4 jednotky hasičů. Uvnitř hasiči našli tělo bez známek života.
1: Za pomocí několika C-proudů se nám podařilo požár lokalizovat, zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru a příčina vzniku požáru a vyšší škody jsou nadále v šetření.
0: Oznámil mluvčí hasičů Petr Běhal. Co kdyby byly v červenci sněmovní volby? Politickou náladu u voličů v Česku zjišťoval v uplynulém měsíci průzkum Median. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN s 15% a třetí ODS 12%. Do dolní komory parlamentu by se podle Mediánu dostali ještě Piráti se ziskem 8% hlasů a SPD se 7,5%. Naopak vládní motoristé by potřebnou 5% hranici pro vstup do sněmovny nyní nepřekročili. Sport. Přerovští hokejisté pokračují v zápasové přípravě před startem první ligy. Mají za sebou jeden přátelák, kdy s Frýdkem Místkem padli 0-4. Tentokrát vyzvou venku polský Sosnověc. Úvodní buly padne dnes v 18 hodin.
2: Počasí. Dnes v noci teploty spadnou ke 14 stupňům Celsia. Zítra nás potom čeká v našem regionu většinou jasná a slunečná obloha s nejvyššími denními teplotami ve stínu mezi 25 a 29 stupni. Podobně bude počasí vypadat taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu by nás potom výhledově měly provázet teploty okolo tropických třicítek.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava. I nadále se vyšetřuje střet osobního auta a chodce v Ivanovicích na Hané. Od nás víte, že k nehodě došlo na Rastislavově ulici. Je to se zraněním, ale projet se dá bez zdržení. A pozor taky na silnicích, na policejní kontroly. Hlídka je v Hranicích na Bělotínské, taky ve Lhotce nad Bečvou, v Prostějově za Olomouckou. Na D35 směr Mohelnice na exitu Litovel a taky ve druhém směru na exitu Loštice. Ve směru do města potom v Olomouci počítejte se zdržením na 10 minut na Chválkovické ulici. Dobře dojeďte.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio.

0: zažila, tak co by to bylo?
1: Asi dnešní výhra.
0: Jejda, tak to máme radost. To vždycky vykouzlí úsměv na tváři, když posluchačům tu radost uděláme. Tak

0: rádi italský fotbal.
1: Ty vrďo, no tak to máte co dělat, abyste to všechno stíhala. Já vám budu držet, Martino, palce, mějte se krásně, děkujeme za zavolání, no a užijte si dovolenou.
0: Já taky děkuju, mějte se.
1: Ať se daří, naslyšenou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika
3: italiana. Dopřejte si odpolední relax.

prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Kvalitní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.

0: struttura come un piccolo
1: mondo. Tempo slavný Andrea Bocelli.
2: Partirò.
3: Buďte ve střehu, protože tito pánové vám ráno přihrají skvělé.

0: italiana.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
4: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
3: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
4: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
3: Více na skyareal.hlubocky.cz.
5: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
11: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Všude strážníci kontrolují provoz.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Haná.

dopoledne. Pokud přemýšlíte, co dneska podniknout, tak pokračuje olomoucké nejen Shakespeareovské léto s divadlem Tramtárie na Letňáku. Dnes je to Don Juan v New Yorku, romantická komedie o ženách, lásce a o svádění. Jinak už ve středu nás čeká taky unikátní astroparty ve Velké Bystřici. Profi dalekohledem tady budeme

0: o tragické nehodě, ke které došlo dnes na dálnici D1 u Říkovic. To a mnohem více za chvíli, no a pak jedeme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se na slzu.
3: Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a

0: 56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Máme tu pro vás připravené další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Připomeňme si, že Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci není prolézačka, ale památka, i když má v sobě průlezy. Ty zlákaly v noci na sobotu trojici žen mezi 29 a 31 lety. Po průlezu památkou je hned dostihla městská policie a dál se jejich přestupek řeší.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Přebíhání dálnice je nebezpečné, smrtelně nebezpečné. Tragická nehoda uzavřela v noci na dnešek dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku. Zemřel tu chodec po střetu s osobním autem. Dle policie nejspíš přebíhal dálnici. Během pondělka šlo o čtvrtou tragickou nehodu v Česku. Další se staly v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupek udělalo 91. Je potřeba prověřit aplikaci e-doklady před blížícími se volbami, jestli zvládne připojení velkého množství lidí. Lidé se mohou tento čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu apky e-doklady přihlášením do aplikace.
2: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
0: Vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
1: Sport.
0: Českým plavcům se na mistrovství Evropy v Paříži zatím daří. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili do večerního semifinále na trati 200 metrů znakem. Večer se představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále stovky volným způsobem.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia.

0: 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Začínáme pohledem na policejní kontroly. Se 16. hodinou dávejte pozor na obchvatu Olomouce před exitem Olomouc Střed, v Olomouci potom i na Dolní Novosadské, dále na D640 na exitu Vyškov, v Hranicích na Bělotínské v obci Mladéč nebo v Brodku u Prostějova. V Olomouci potom počítejte v tuhle chvíli taky s čtvrthodinovým zdržením na Chválkovické ulici směrem do města, no a dopravní nehodu připomínáme před Lipníkem nad Bečvou od obce Prose. Projet se dá, ale bez zdržení. Šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
3: Ain't no country club either. This is LA.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme, no a sledujeme pro vás taky drby ze světa celebrit. No a teď je tu něco primárně pro naše mužské posluchače. Pánové, pozor, pokud se vám tají dech z popové princezny Sabriny Carpenter a tajně sníte o společném rande, tak pro vás máme zásadní varování. Raději hned teď otevřete její diskografii a začněte biflovat, protože Sabrina se nechala slyšet, že by v žádném případě nešla na rande s chlapem, který naspaměť nezná texty jejich písniček. Podle ní musíte být nejdřív věrným fanouškem, no a pak až můžete pomýšlet na roli přítele. Zda jde o přehnaný požadavek rozmazlené hvězdy, úplně pochopitelnou podmínku nebo jen lehkou provokaci si fanoušci jistí nejsou. V jednom mají ale jasno, jestli chcete mít u Sabriny Carpenter šanci, tak bez pořádného naposlouchání jejich hitů to jednoduše nepůjde.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Už tam bude?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
10: Včera ráno přišlo.

0: Chess Club Olomouc.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Rádio Hana.

0: Už více než 20 let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme. Rádio Haná a letní servis.
2: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky, ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: Svět spánku.cz. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
4: Právě teď výprodej skladu se slevami 20-40%. Svět spánku.cz.
5: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
8: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
10: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
0: Rádio Haná.
11: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na zprávy. V Novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci U Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice Navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
3: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici a také o naplnění hasičského záchranného sboru správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
2: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu, co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to určitě neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
0: Sport.
2: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.
0: Počasí.
4: 20 hodin a 18 minut, tak to je čas dnešního západu slunce. Naopak zítra sluníčko vyjde v 5.37. Víme, jak bude. Ve středu a ve čtvrtek nás čeká podobná předpověď. Sluníčko a jasná obloha a teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia. V pátek půjde rtuť teploměru pomalu nahoru a o víkendu pak počítáme na teploměru opět s třicítkami.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
4: Bourá se v Přerově na Želatovské ulici, jde o nehodu dvou osobních aut a opatrně se dá projet. Nehoda je taky na ulici Koupelky v obci Smržice, taky zde jde o dva osobáky v sobě, ale naplynulost pro.

0: D640 na exitu Vyškov, tak tady silnici kontrolují policejní hlídky. No a na trase nová VSK Domašov nad Bystřicí potom aktuálně počítejte v koloně se zdržením na 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: chvíli vybáváme nahané dalším hitům a už za chvíli Ed Sheeran, Will to Power a nebo kapela Činasky. Držte vlnu.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte. Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.

0: XXX Plus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Zara Larsson a její Lush Life právě teď posloucháte Radio Hanáno a když se podíváme na hity, které jsou před námi, tak do dalších zpráv určitě stíháme ještě Coldplay, Jeleny nebo Jamese Blunta. No a přátelé, jestli ještě vyrazíte dneska ven s malými dětmi, tak ideálně na pískoviště, protože právě dnes je den hraní si v písku. No a další podrobnosti o dnešním datumu nese kolegyně Marťa Kvítko.
1: Radio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména prý bývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
1: Radio Haná, kalendárium.

0: James Blunt na vlnách Rádia Hana. Před dalšími hity taky čerstvé zprávy. Vyprahlé koryto řeky Bystřice ve Velké Bystřici anebo tajemná bedna u Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Tak to a mnohem více rozebereme už za okamžik a po počasí a po dopravě jedeme dál.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: práve na Rádiu Hana v 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žněv kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Sport.
3: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý.

0: cestoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Dnes v noci teploty spadnou ke 14 stupňům Celsia. Zítra nás potom čeká v našem regionu většinou jasná a slunečná obloha s nejvyššími denními teplotami ve stínu mezi 25 a 29 stupni. Podobně bude počasí vypadat taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu by nás potom výhledově měly provázet teploty okolo tropických třicítek. Dopravní nehoda se zraněním se vyšetřuje v Nové Vsi na Rýmařovsku. Opatrně se tu ale dle dostupných informací dá projet. Vážná nehoda se potom vyšetřuje taky na Zábřežsku v obci Rájeci Střeví. Tady došlo ke střetu chodce a vlaku. Na přejezdu na ulici 9. května probíhají záchranné a vyprošťovací práce a průjezd je tu komplikovanější. Na policejní hlídku si potom s 18. hodinou dávejte pozor v Napajedlech na nádražní, taky ve Žďárné anebo na obchvatu Svitav. Dobře dojďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: hlavně přátelé, kolik jste se učili ve škole, že má planeta Země obyvatel? 6 miliard, před 50 lety nás byly 4 miliardy, před 20 necelých 7, no a aktuálně počet obyvatel Země přesáhl 8,3 miliardy. Kolem roku 2060 dosáhneme výhledově tímto tempem 10 miliard, nicméně tím největším přelomem nebude samotné číslo, ale to, že lidstvo prudce stárne, už kolem poloviny 30. let bude na světě více lidí starších 80 let než právě narozených dětí. Tak to je trocha statistiky celosvětového obyvatelstva. No a na Rádiu Haná pokračuje už za chvíli ten nejlepší hudební výběr.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, sa radovať smie.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: kde vám přejeme krásný úterní podvečer. 11. srpen za chvíli přinese taky Mobyho, Simply Red nebo Imagine Dragons, ale ještě než se do toho dáme, tak si posvítíme na počasí během letošního léta.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
3: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
2: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
3: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
2: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
3: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
2: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to znám. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
3: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
2: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
3: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
12: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
13: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
14: Proto ne.
13: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
14: Proto taky ne.
13: Tak proč?
14: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
13: Ale koupil.
14: Fakt?
13: Fakt.
14: Oh, ty jsi nejlepší.
13: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

rána. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: počasí.
1: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia.

0: Teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme, no a sledujeme pro vás taky drby ze světa celebrit. No a teď je tu něco primárně pro naše mužské posluchače. Pánové, pozor, pokud se vám tají dech z popové princezny Sabriny Carpenter a tajně sníte o společném rande, tak pro vás máme zásadní varování. Raději hned teď otevřete její diskografii a začněte biflovat, protože Sabrina se nechala slyšet, že by v žádném případě nešla na rande s chlapem, který na spaměť nezná texty jejich písniček. Podle ní musíte být nejdřív věrným fanouškem, no a pak až můžete pomýšlet na roli přítele. Zda jde o přehnaný požadavek rozmazlené hvězdy, úplně pochopitelnou podmínku nebo jen lehkou provokaci si fanoušci jistí nejsou. V jednom mají ale jasno, jestli chcete mít u Sabriny Carpenter šanci, tak bez pořádného naposlouchání jejich hitů to jednoduše nepůjde.

0: Freddo na Hane. Con la musica italiana.
1: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
0: Rádio Hana.

0: pokračuje, úterní večer pokračuje 11. srpen. Díky, že jste s námi. Robbie Williams, Annie Lennox a nebo Dua Lipa a Seal, tak tyhle interprety přinese následující čtvrt hodina. Ale ještě než se do toho dáme, tak pojďme zjistit, co řeší zpravodajské weby z našeho regionu.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Přečetli jsme pro vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Lázeňské bistro v Horských lázních Karlova Studánka už funguje. Otevřelo se na začátku srpna a nabízí svým zákazníkům spoustu dobrot. Jaké? To už pro nás zjistil Olomoucký report. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu. Co všechno si umíme vyrobit sami doma? Také se dočtete, která persona, do které byste to neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Olomouc se v září stane místem setkání absolventů Univerzity Palackého. Pod hlavičkou alumny září pro ně univerzita připravila program, který nabídne výroční promoce, přednášky, komentované prohlídky i společenské akce na fakultách. Informuje o tom web olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

Krásný 11. srpnový večer vám přejeme na Rádiu Hana. Tohle to je Paul McCartney a Michael Jackson a jejich song Say Say Say. No a vy posloucháte 80ky v 8. Tradiční pořad, kdy vám hrajeme to nejco vzniklo v 80. letech hezky za sebou. Až do 21. hodiny bude Joe Cocker, taky YouTube. Yes. Nebudou chybět ani Heart, Lionel Richie anebo Diana Ross. No a na závěr si dáme Chicago. Takže tohle to je dnešní program. Já vám přeji krásný večer, ať už pracujete, cestujete, ladíte z domu a nebo třeba máte v plánu vydat se pozorovat Perseidy. My posíláme další 80ku a je tu Kylie Minogue a Jason Donovan. Pojďme na ně.

0: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
1: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
0: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
1: A je to neskutečná jízda.
0: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
1: Děkujeme.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobyl. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa je, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Devadesátky v 9 každý večer na rádiu Hana mezi 9 a 10. Love to love you a course právě teď v zádech. No a devadesátka za devadesátkou tu bude až do 22. hodiny. Uslyšíme Olsen.

Pravoslavný Andrea Bocelli. Buďte ve střehu, protože tito pánové vám ráno přihrají skvělé.

0: italiana.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouc.

0: Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.
0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: šabici.
1: Ké, promiň, vám a fanu kůlo, vsadil si všechny peníze.
0: To, že teď neuvidí svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši.

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: voda zaplavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména přibývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
1: Nejlepší.

Vlastní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: je Rádio Haná.
1: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
2: Embedded in terrorist organizations across the globe.
3: 007 reporting for duty.
4: Where the hell have you been?
3: Enjoy.

0: Just look at you. Chasing spies. James Bond.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to znám. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto nahané.

0: povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Sport.
0: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
1: Počasí.
2: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia.

0: 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlno.

0: tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crowe, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crowe, Tomorrow Never Dies.
1: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá.

víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

na 20 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, teď žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čisté jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč.

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty

tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby.

rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: rána. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Haná. Rádio Haná.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Rádio Hana. Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: A náš éter je vám k dispozici.
1: akce@radiohana.cz.
2: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
1: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
2: do našeho éteru.
1: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.